0: A tež můj se tu vězo s vůsevaním dženca rano necha můj dále komdžič ne. Tu máme nětko za vás temu přeladku z Blanku Funcine. Dobar ranně, Blanka.
1: Hej, dobar ranně. Hej, kunc tydenja su texaskim Serbinje svečili, a zo bochme tež mit růze zonili, kak tam nětko bě, nam Clemens Schmidt praj. Votem rozpravia, kiš je tole, tiš so bud doživil. Radvorska šula sveči svoje stote narodnine, budeska sapska šula svoje vosom džesate, vo tuto maj ročnico maj viac, soniče biehu tutoho ranja. Animo toho vočakuje vas, kajš kojiš de štvort knua storia filomilosa přes češ so, vosibe naše džiči a nučki vesela.
0: No to se tiš myslu. Sada menčino, popečih je, dobranje tu z budeska studia, nitko tiš s Alexom Warrenom.

0: Tobie potekim jen z našich prvních titulov dženca rano, ale vy viest, že tola naša hučtma listčina, ta je tiež dženca zaso kopače pelnena, smyš ako naše vusovanie runie hakle zájili, a tiež tuto titule dženca ešte na nás čakaja.
1: Uznače moci da
0: Vo zaso vidženiu, spýva Mirčin Veclich. Do nového rania víte nás Christoph Cisch. A vás řeč živěně jste Andrea Špitankova. Na všetky tuto titule smíče se potekím veselíč, a netko je tu Andreas Keske na řeče z Vůčeby.

Včera so sa zešli čvonojo župného předsedstva župe Jan Arnošt Smoller Budešin a oni doročachu si na svojom zenženju plán předovzaču za klitu. A vyšako viesče, včera ište sme riečeli vo župe Michal Hornik, ktoráž je predčerovším mimo svoje posedženje, netko potekým župa Jan Arnošt Smoller. Ale, kak vupada plán za klitu? V aprilu ma byť vona a zdobom vulbna zromadžizna župe dále ceča zromadnje z Drežďanskej tovaršnosťu Karl Gustav Jung ceči vúžiski povestču sympózii v domje tisacatov stroži z náročným serbským podželom převiesť a tež kubvansku jizbu za svojich čvonu budú znova poskyčeť.

0: No a to sem so rano kitro dživava, naraz stejahu tam ši dankovanišču, ši dankoni, nudom dve nakvadne auča a ci prava auta, no to sem so dživava, kdo ta hevak tak nejo, ale vod dženznišo je on potekim zaso pvačiv, tak mjenovane tankový rabat. Je to reakcia knježerstva CDU a SPD na vysoké košty za benzín a diesel. Dola kelko pšine se tuton rabat vodžerjem auto vopravdže. Pod smušku je to přerizne niečo 13,6 centu na lito, kýž lutujeme. Vizo jenož potom, jeli vostanú pfáčizne tajke, kajkež bychu vone do zavíženia rabata. Vie Clemens Schmidt.
1: A aj celé pravie, koncerne minerálneho volia nejsú menujúce vinovate zniženie dávku dosponie kupcam dále dač. Jeli si potom ešte raz vúličíme, keľko přes vonu napravu opravdu ľutujeme, so prášeš kúj bonu, po takým komu je tuto rabat zcela na dobro. Přetož vodžarie auto, po takým číkyš tankuje a diesel alebo benzín, ľutuje z tým mesačne jenož na 9,2 €. To ešte nie je ani kaščík piva. Na druhej stronie plačí stát za toto gigantické voloženie za 2 mesiace na 2,5 miliardy €. 2,5 miliardu. Je to naposled, keď ho droha naprava, so bychu nevnoch vodžerov auto zmierovali. Mnoho expertov kritizuje napravu jako rys symbolovú politiku, ke přirunaniu. Za tak menované Deutschland-ticket plačí zjazk celé leto, jenož niečo 1,5 miliardy €. Płacizny zatun, pak maja sa za pasażeru przychodzie dale zwyszyć. Woprawdzite dobycia tanku o rabata su naposled skierie woliwe koncerny, hacz jednory ludzio.
0: Tak daleko krótka analiza tankového rabata. A propos, ludzio z naszego regiona szako budu najebać to swoje auta za nas skierie susadny czeski albo polski natankować. Češa maja zdiš od dženznišeho státne napravy přečuva vysokým falčiznám, kotrož pak subširunujo k našim nadal niše. Vo 17 centu maja so tam falčizny za šprit přidatne znižič. To si môžeče po takým od dženznišeho sem znova přemyslit, ča či to če do Českie, abo pola nás tankovač, ve vobie maj krajo maj so od dženznišeho falčizny znova zniža. A s tým je Cibilky náš jesť. Ja som Katka Pöpelec a zdrovju vás do nového rania. S Blanku Funcini som tu dženca rano štúdiu a my sa vieza vieselíme přes všetké vaše, apropos tankovanie, vopkadne pokyvy. Zdieče nám rade, jeli je nešto lus na púčach a nádroch, što ešte tak nemimo byť. Zastupujem.

0: Rosanna, wot toto to bier, as du mir schiest schmeinchino, do schiest chich, wie wisst je, do je chans sa?
1: Nabožne slovo.
0: Tute ma dženca Monika Králová z Boranec.
2: Ljubi připosluchario, před 20 letami podach se ze Šmitec vozidvonistvom na vůlku jizbu do Francouzské, do Normandie. Naš vône cíl by Lucie. Bychme čipni a chcechme zeznat živěně svatého Terezie, dženca círky na ňu vzpomíná. Terezia Martin, kajž s jménom říkáše, narodí se v 1803 a 1770 v Alençon. Jako by 4 let stará, zemře její mač. Nan přečane tak se svůjbu do městačka Lisu. Terezia burze češko skore. Tola je vůlka žádost, že by stajně ve veselu s Bohom zvězana byč. Tak zastupí hižo s 15 letami do kluštra Karmel od Lisu. Terezia je vele zapiskou zaostajuva, kotrž su so pod tie titulom Stavizne duše vudali. Se 24 letami je na suchočinu zemriva, abu pokovana na kiržove velisuj. Ona se nam predstaj s kvičelom, černikou, dokež so praji, so chceše po svojej smerči telko nadov za čovekovu prosič, kajž bychu so z nebes rože sali. Bamš piju sjednaty, je ju 1923 zbožnu, a 1925 svijatu praju.
0: Nábožne svoje kni mađenca nadoku a zamovitosti radvorskije vosady Monika Králová z Boranec.

Na, sind wir uns dabei. Da kriegt er den Titel Katrin Liebstzenie. A kotre serbske titule nas hewakiste vočakuje? Krabat od skupine Janka Hanka. Wem spiva Anna-Maria Brettschneiderec. A tu slyšime doktora Taste. Na všetko tuto titule smieme sa potekým dženceráno, hač dosedmých ešte vieselí. Čanitko, so hoďace k hučtnému pšeladi, slyšíme muzika od Tomáša Krauže.

0: Radvorska šula zromadnje z srečni, je to zakvadna a srečna šula sveči tute mjesacu ve Vinovcu svoj jubilej stoletnoho vobstača. Dohodla sme jižo do vosvečenja ročnice šuli pobili, so šularjemi a vučarjemi rečeli, a tež vosebite šulski krožk zeznali. Ladajo na temu Radvorska šula Nede Adženca meješ reporterka Monika Gardesova napšikvat v serbsko-rečnej skupinje, če sa te riadovne vosebite prašenje na šularjo.
1: Dež v nekaj ponče, če von z džesatki. Ka buče, če so vna tuto šulu dopomnič, če buče, če praječ, to bi rejane na tej šuli.
2: A my sme boli posledne to v novembru v Jendžeske. A my sme mali všetce dopana, a to šipo na sme všetce hodine mali. A sme všetce nešto vúknali. A poponu, a večer sme pon si London vúbladali, abo nekajke Jendžeske reje zúčovali. A sme po svojbu přenocovali. Mia sa tady zba jara ľúbila.
3: No, mama ve našej šuli jenu vujku športu halu, hat jenu šisku zahodu, abo jenu kuchnu, kde sme tady sme druhé projekte činali, abo také svedžené kaž posnice.
4: Šuli som sa pod AG zahodky pobžilila, to by tiež však zajmova, dokud sme tady ústane što novo vukli, tady v zimi ústane što pekli abo varili. A to by ty fajn.
5: Ja som od Budošin. A ja som v Serbsku šulu hali po serbske buknu.
6: Ja som ze Slutopča. Also ja som miel jaka AG, ja miel Ruščinu. Ja tie rane nanka na tie šuli ešte športbo. To sa sa všetko veselil.
2: Also ja som mal jara krutký šulský púč, čo keď ja v Radboru byliem. Ja som možná to doplniť, co sme v prvním do štvrtom letníku všetko deka v Pinci húč pomeli. A ja som sa veselila, že si ja mohla sa s mojimi přečelami pon hačo 10 letníka Roma do šuli voč.
0: Zo môža netko leca tiež z vyššej šulu jubilej svičič nie je samozrozumlivé. Vúčaka Milenka Ertlova sa dopomína.
7: Celé veľké úžadanie by za mne, když ja tu ju vidím, te v obraze v leče 2005, když je sa potom zase krušťanská šula zaureva, dobiava tiež Radvorská šula zaureč. A sme celé jednore přemysli, što môžeme mu nekaj činč, zobo naša šula nešto v osobito mila, zobo mu přečil o tom zaureču mule jednač. Naše vulky zboža jo tedy bolo, zo jo Radvorská gmina, što ješ by tedy vesna nastal Vincent Spalberška, zo jo von co celé jasne zvúraznil přečil o zaureču šule, a zo jo gmina tý znamy vojovala vo zdržanie šule. Hakle po spočatku šulsko leta, môžu sa ja dopomniť, sú je súdnictvo. Prosúdilo za smer Radvorská šula vostač, ale jenož doke šmiachme mačernoročných šulerov.
0: Jeden z cevodňovských šulských poskytkov je AG Drevo. S tými šuleriemi je návoda kružka Ludvík Saksa miestom 70 vauku gmíne nastajú.
8: So, a to poslednú vauku je zvierata na ose, to sme 16. júnia omáče za zbesnanostku ve kamene posvedčili, za všemi dječimi, to sú oni popojňu tam poboli a tam malé vesne svedžen z toho nastav. So to vesne no, sú tam blida natvarili a malé přikus davoho a to je tak rejne bolo.
0: Praje 80-letný Ludvík Saksa. Pod jeho návodom sú šulerio vauky tvárili a pomalovali. Štož ešte tu rúne svešili, pak by jenož malý vôriesk zväčšo vúsovania vo Radvorskej šuli. Tuto nedelu svešiče potom viac o tým. Achaj, a kajsče po jesčach snáno svešili, tež budeská šula jubilej sveči, o tým chceme potom juce rade povedať.
9: My life, take it or leave it, set me free. What's that crap about no

0: Mlube dzieci, z wami snieda dżęsa. Fila melos.
1: Fila melos. Dyrtam dejstwa Marmije Drozyny.
2: Jeden tydzień je nasz Filomelos jižo popuču smio ju. To je hakle druhý raz, co so do italskeje poda. Sem čipna, kak so jemu netko popuču vedže.
3: Na podzemnu, na podzemnu, pojte drozna, pojte drozna. Na, na, na, na, na, na, na, na.
2: Och, to pak je renje, co so jemu dere vedže. Hač do Bauerskeje je si doličal, do Alpu. A stej na almě a vůboko předocha. Jodlovač to dre neje největší talent našo Filomelosa. A krůvam najskýre hižo vůši bola.
3: Jodl, jod, na v krůve. Herta, Reza a Gretel a kajš vyši rikače. Vy máte si najrenčo. Cvý dzień na vúce stáč, ležeč a žvemlič, zvopušu nekotre muchy zeširič. To by som mi tež ľubivo.
2: Tuta idea pak so krúvam pošim za čunelu.
3: Šokej šaka, ja boli čunelom dále. Burze sejdu meduce pod blidom v bello ristorante a tykam bella pizza, bella spaghetti, dla tato a drbiu bella dale, jenoš ište mavu piccolo styrenci popšiu.
2: Filomelos tepta pouce a pyta za vačkami, zoby si brjuški ščeku sknatekau, zoby dosť šmocou miu, když Alpy přeliči. Ups. Netko je Filomelos do krujace o plinca stupiu.
3: Opravdže, šaka, herta, reza, gretel, by to treba. Lech, zo, netko ja voniam kajš za potk. Šikman je to tešne.
2: Prav je, takle so v Bela Italii pokazač ne možeš. Najlepje zo so tamle v horske rečce vukupaš. Oh, je taká taký, že zase raz treb.
3: Je to voda zimná. Ľud zimná. Nuž chce utunkať, čo to dosáha. Zima. Víšte, mi je tak zima. Tajka, krotká vopuška.
2: No, poj. Poj, Filomelos, so jače zase vúčanú.
3: Zima. Ale okej.
2: No vidíš, netko se čiste a so sviečíš kajš hovno latarni vobielene jeko.
3: Máš pravé. Okej, takhle vukupane sem netko elegantne dosť za Italsku. A môžu dále lečeť. No, Fyrty, šaky, hač do burze.
2: Dobre liet, Filomelosov.

0: Polícia z G.
1: Na 156 Veliske v Malešanskej gmene je policija spešnost kontrolovala od neže 400 jezdži dvou B640 přes spešnje. Negativni dnjový rekord nastaje šofer ze Zdöbelna z nimale 80 km/h. Što je to jemu netko uneslo, jeden dybk ve Flensburgu a 115 euro pokuty dobi on zapfačič. Kamencu je peča starší muž se svojim červeným panda do kolesovaria zjev, jako tajko opisuje jeho 20-letný kolesovar znemenša, a tutom bie na ljivom poku drohy na pučniku popuču, jako auto prostče z drohy na ljivo odpoči a do njeho zajedže, 20-letný so lohce zrani, na jeho kolesu nasta škoda 100 euro a vone panda, z toho vujnže policia, jedrie so pši zražce na zad. Nem ljivom boku obškodil. V Vojerecach su v utoru moped, kiž bieše so pred nešto časom tam zubil, zaso namakali. Policija je zvestčiva, zo jedna so vo moped 26-letného, kiž možachu jemu netko zaso ručič.

No a ja wiem, što netko protič cesti. Krótka pocibilky nasledy mnie. 6:46, či dobra nie? A to započneme najprv raz s terminom za Radworčanu na informacijske zariadovanie k lokálnemu zastaraniu z Milinu, sče dženca Radworu prošení, ABE Tovaršnosť a energiové družstvo Vitaj přeproša od večera 6. do hostčenca Meja. A središču ste prašenie, kak mu lokálne zastaranie z Milinu z Nucka Radworskeje gmeny možno byť. Za špihelom v opravdžitosti, tak reka titul programa skvátnostne posmiertných v 80. národninu Božiny Nauka Kunešovie. Hučbne literárne portré predstají so dženca večer na povosných na žoli SLA Budušinia. Vorkličanská gmenská rada zjenže so večer 7. a to v tvoršnostnom domie Nui Viesce. Za poslanča CDU v krajnom sejmie Elen Jenčec zhromadne so statným ministrom za vobsvět a radarstvo Georg Ludwig von Breitenbuch ceta jutce wotmujić na všetke vaše prašenia a to v rozmúnem kole v Nukničanskej baráce večer na posedmich. Župne Svedžin, župe Micha Hornik, tun vodmije so sobotu a to večer 6. v Bieskecach kooperácii s tamnejším športovým toarstvom. Na Vinove a spevne Svedžin vočakuje tam serbskú skupinu Kmelovanka a cymbalovú skupinu z Moravy.

0: Tak rec svitka časa, přetož svědčí tež zakvadna šula zromadně z vyššej šulu tu budušině serbské šuli lica jubilej, ale tež rádvorská šula svědčí lica jubilej v obstača 100. měnujce. Tomu věnuje so dženca přinožku Monika Gerdesová. Nimo toho zonimy od Bogny Korenkoveje viace vo nové platforme za modu vůměstvo v ostanče tu ščipni za džasač menšinu vieme viac.
1: NDR Sachska, serbský rozvoz.
0: A ja poladám za vás ešte raz na puče a na drohy našim vopkadnym systémie, ja tak daleko, šitka poriadku.

0: No nietko ešte ma zvoku kuchni zariovali so nadžiam a ste mi nietko na povosmich.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Blanka Funcina.
2: Serbská základná a serbská vyššia šola Budešín svedčí tutých dňach svoju 80. ročnicu založenia. Pod heslom Naša šola čera dženca a júce sú so šulerio na všelakých stáciach se staviznami kubvanišča zabierali. Časový svedkojo pobychu čera na projektnym dňu základnej šule riadoniach a rozmoviachu so se šulerimi. V zajšvých mesacach nastašte brošúrka, vústajnca a video. Dženca prezentuje so projektové úsledky na zromadnom zabavnom popodňu se zbyvšimi vúčerimi Serbsko-Kubanišča. Kmenská rada slepoje svoj hospodarský plán za leto 2026-2021 vôsne v obsamknúva. Za investície maja cokone 2,8 miliónu eur k dispozícii. Najvyššiu prioritu má plánovanie nového strôdniského centruma. To je najvážnejší projekt struktúrneje zmieny gmene. Dále chce gmena slepo do tamnejšie voňovie vobore a šule investovať. Tak má so mes druhým solárna příprava na češče nemsko-serbského šulského komplexa instalovať. Za 108 tisac euro chce gmena Serbské kultúrne centrum sanirovať. Pěč iniciativu z Horní Vůžice je nominované za publikumové otvosovanie vo nemské myto za angažement. Je to mes druhým tohorstvo přečelov motorských z Budešina, kotre školžde leto vůlec za dječi dječaceho domu ve Vůješku organizuje. Budeské tohorstvo Cuzeum je nominované za svoje kubanské poskytky v okolo technologie CNC za modostných. Online nové otvosovanie by život dženstnejšieho októbra až do konca mesaca. Ze Sakskeje je 40 projektové otvosovaniu po celé Nemske nemale 500. Zuborničce Pola Malešec maja netko od Sitche neodvisne nadružne v obsvetlenie. 4 nové nadružne lampe so jenice od Svunca z energiu zastaraja, tak Malešanske vesenosta Matthias Seidel. Solarne platy sú do štiežorú zatvárené a milina skvaduje sa akúach. Dež ve zime a dež je dlie pomročené, maja sa lampy svedčič. Nové v obsvetlenie gmenu niečo 27 tisac euro pvačilo. V okres Orec dostáva so džen a vúbšo do zadúženia. Za kletu líči krajnoradný zariad s deficitom 101 miliónu euro, leto na to ze 137 miliónu eurami minusa. To vukadža značiska ETA, ktoré sú čera prvý raz ve okresnom semiku diskutovali. Příčiny sú rázne stúpance sociálne vúdavky v okresa. To nastúpa především v obuky modžinské pomoci a vúdavky za ládanie. Kaž rozvoží finansný decernent Thomas Gampe, treba ja džen a viac ľudí sociálnu pomoc. Tož líči v okres tým, zo dôby 2028-2027 kruč viac pene za ládanie potrebných zapačič a čišče pred 10 letami, celkone 5,3 miliónu euro. To bych u naše povestče, kotrež namakače tež na našich stranách internetče a v našej app MDA Serbia.
1: Vedro.
2: Aj bude to zase přečelný nazemský džen, svunčko, nekotre mročele dre na nebi uvladame, vostač pak má sucho, takhle v okolo 21 do 24 stopňu dženca, júce kudnišo se s 19 stopnemi.
0: Dvaj vopkadne pokývaj za vás mám. Polícia runie bviskač na tvari, abo miestom tam zavíšči, že ste, a to na S5 a 9, že sač potekým miest kulovcom a Nímcami. A kajže sa nám tam telefonisto ždilivo ste, tu bviskač dre tak, zo bviska na smír Nímce. A tu budešine je rodová droha vo dženstnišoho zaso. Dosponje votorena, tež pridatne parkovanišča pri Dachanskej cirkvi. Dale vostanu do nižnjesu dživa na kablovi trase Stare mjestče zakončene.
1: Serbski rozvoz.
0: A hišče dalši poki o tun miri so njetko naušitkih tih, kot siš nas rade přes Aleksu doma poskaja, přes nohajmovo pomocnika domjacnosti. Tam šitko zaso funguje ze spoznačom našeho signala, kdybyče prostřec Aleksa špil mir MDR Sachsen sorbisches Programm.

Dženca, zetka so gminska rada v Vokličach, a to sedmich, respektivne Vokličanska gminska rada se zetka, a to v Novej Vesce, sedmich tamnejšim dohošnostnem domje. Dženca, če na informacijske zaredovanje ke lokalnemu zastaranju z Miliny v Radvorju prošeni, aby etovošnosť a energiové družstvo Vitaj přeproša večo 60 do hosčinca meja, središčo ste prašenje, kak môže lokálne zastaranie z Milinu z Nucka Radvorskeje gmene možne byť. Zaposvanča CDU v krajnom sejmie Lin Jenčec zromadne so státnym ministrom za vobswit a ratostvo Georgom Ludwigom von Breitenbuchom přeprošuje na rozmune večer a to ljudce naposed mich do Nukničanskeje baraky z četo přeprošení. Na džen votorenich dori přeprošuje vonjova vobora ze Smičkec do svoje gratunie a to sobotu cjoch. Tam môžete si vobľadať, kak núzová auto z Nucka vopada, poskyčí sa tiež defibrilátorové tréning a môžete ešte vo veľa viace sami vúspytať. Sobotu je ďalší názemský koncert, a to na česť Jurija Bielka, hodžiský cirkvi. Koncert vôtuje Ko Budešin. Přichodne predstavenie hučnej skupiny Floppy Dolls, to je sobotu večer v Krusčicach, jednoče napo 8. A ste mene dom cíbielky na 8, to branie.

0: István Kobila to byl z Sanku do Rybu. 5 minčinu do vás místem je. Nábožné slovo. Mađenca Monika Králová z Boranec.
1: Ľubí pši posluchario, před 20 letami podach se ze Šmitec s vozidvonistvom na vůlku jizbu do Francouzské, do Normandie. Náš vône cíl by Lucie. Bychme čipni a chcichme zeznat živěně svatého Terezie. Dženca círky na ňu vzpomíná. Terezia Martin, kajž s jménom říkáše, narodí se v 1873 v Alençon. Jakoby 4 let stará, zemře její mač. Nan přečane tak se svůjbu do městačka Lisu. Terezia burze Češko skore. Tola je vůlka žádost, že by stajně ve veselu s Bohom zvězana byč. Tak zastupí hižo s 15 letami do kluštra Karmel od Lisu. Terezia je vele zapisko zaostajuva, kotrž su so pod tije titulom Stavizne duše vudali. Se 24 letami je na Suchočinu zemriva, abu pokovana na Kiržove v Lisu. Ona se nam predstaví s kvičelom Černikov, dokež so praji, so chceše po svojej smerči telko nádou za človekovu prosič, kajž bychu so z nebes rože sali. Bamž Pius 1. Je ju 1923 zbožnu a 1925 sviatu praju.
0: Nábožné svoje knýma dženca nadoku a zamovitosti Radvorskej vosady Monika Králová z Boranec.

0: Polícia z G.
1: Ve vojerecach dostaštaj so vodrovečo pred jenem inbisom 25-30-letni muži doosu pšitem stolči stokuske pokažace muža z Afganistana a to tak jara za tutum padne a so zrani dobehu jeho do koruny doest kriminalna policia so netkostem zabira. Na besto šešta posta v Liske mališanske gmenir je policija spešnost kontrolovala, od neče 400 ježdžitvo bi je 640 přespešne. Negativne dnju rekord nastaje šofer z Döbelna, snimale 80 km/h, tam že še jednož posta dovolenih. Što je to, je mu vunesvo, jeden dybk ve Flensburgu a 115 euro pokute, drbi on zapvačič. V Kamencu je peča starší muž se svojim červeným panda do kolesovaria zjel, jako takého znamenča opisuje jeho 20-letné kolesovar, a tu on by na levém boku drohy na pučniku popuču, jako auto prošče z drohy nalivo v odpočí a do něho zjedže, 20-letné soloch se zraní na jeho kolesu na sta škoda 100 euro a vone panda, z toho vojnže znamenča policia je dreso přitutý zrast zražce vodajče na zadnem levém boku obškodil.

0: Filomelos. Dirtam dejstva Marvie Drozene.
1: Jeden týdžen je náš Filomelos hižo popuču smierju. To je hakle druhý raz, co se do italskeje poda. Sem čipna, kak so jemu netko popuču vědže.
2: Na, pojď ze mnou, na, pojď ze mnou, pojďte Drozna, pojďte Drozna. Na, na, na, na, na, na, na, na.
1: Och, to pak je rýně, co se jemu dere vědže. Hač do Bauerskeje je si doličal, do Alpu. A stej na Almě a vůboko předocha. Jodlovač to dren je největší talent našo Filomelosa. A krůvam najskýre hižo v uši bola.
2: Jodl, jod, na, v krůve. Herta, Reza a Gretel a kajš vyši rikače. Vy máte si najrenčo. Cvý dzień na vůdce stač, ležeč a žvemlič. Zvopušu nekotre muchy zeširič. To by so mi tež ľubivo.
1: Tuta idea pak so krúvam pošim za čo nelúbi.
2: Šokéšaka, ja boli čo nedom dále. Burze sedžu meduce pod blidom v bello ristorante a tykam bella pizza, bella spaghetti, dlata toho drbiu bella dále, jenož ište mavu pikolo styrenci popšiu.
1: Filomelos tepta pouce a pyta za vačkami, zoby si brjušky ščeku sknatekal, zoby dosť mocou mil, když Alpy přeleči. Ups. Netko je Filomelos do krujace o plinca stupil.
2: Opravdže, šaka, herta, reza, gretel, by to treba. Lech, zo, netko ja voniam kaj zapotk. Šikvali to tešne.
1: Prav je, takle so v Bela Italii pokazač ne možeš. Najlepje so so tamle v horske rečce vukupaš. Je taká taký, že zase raz treba.
2: Je to voda zimná. Lod zimná. Nož chce utunkať, čo to dosáha. Zima. Víšte, mi je tak zima. Tajka, krotka, vopuška.
1: No, poj, Filomelo, so jače zase vúčanú.
2: Ach, zima. Ale okej.
1: No vidíš, netko se čiste a so sviečíš kajš hono latarni vobielene jeko.
2: Máš pravé. Okej, takhle vukupane se netko elegantne dosť za Italsku. A môžu dále lečeť. No, Fyrty, šaky, hač do burze.
1: Dobre let, Filomelosa.

Čenca zetka so Voklečanska gmenska rada večno sedmih dorstvujem domje v Novi Vesce. V Radvorju moža so vobetlerjo Čenca vo lokalnem zastaranju z milinu z nutska radvorskije gmene informovač. Přeprošuje na informacijske zahredovanje, aby etovošnosť a energijové družstvo vítaj večo šestčich v hostčincu mea. Jutce je zaposvanča CDU krajnem semje Elin Jenčec zromadne za znatnym ministrom za vopsvět a ratarstvo Georgom Ludwigom von Breitenbuchom ve viacerých ratarských závodach s hostčom večo na po sedmich potom Jane Zakonča z rozmunem goom, na kotrimž môže kúžde svoje prašenia vodbyč a to nukničanskej barace na posedných. Župne svedžin, župe Michal Hornik, vodmier so sobotu večer 6. v Biskecach a to v kooperácii s tamnejším športovým dôrstvom. Cieľa tam vinové a spevné svedžin vo svedčič a očakuje k tomu tiež serbskú skupinu Kmielovanka a cymbalovú skupinu z Moravy. V sobotu je nazemský koncert na česť Jurija Pilka v Hodžiskej cirkvi. Koncert vôdovač bude kôr budúšin. A přichodné predstajenie účtnie skupine Floppy Dolls, to je v sobotu večer v Krusčicách jednoče na povosmich. A na džin votorených dúri přeprošuje sobotu vonjová vobora z Smičkec. Tam môžete so sami vodcuch ve šelakorých vecach, štož ma z vonjový voboru činič vúspytač.

6 minuten od 9 hier a my poladnimy jeszcze raz na našu internetnú stronu a tiež na naše sociálne sieče. Všetko vyzo pod heslom MDR Serbia. Tam máme za vás tiež tuto týčen zase naše povestčeve v obrazách. Když sme vopročo znova pod svi užice popuče byli, pobychme tak v Ralbicach. Na nedom dvěma dňomaj, na posvědčeniu vodače na zbějance nového horta a na posvědčeniu Rad Lubina. Dále vidíte impresie z dvorového svědčenia v Britni Michalkách a dlouhý čas zapšahu, kotrž jsou so v Krusčicách žonovač dali, to můžete se tiež na naší internetní straně vobladač. V osobitostku za lubovariu vůlkých mašinů tam vyzo tiež máme na naší internetní straně a jsme se tiež podali přes oceán v Texasu na svědčeniu Wendish Fest jsme pobyli. Šotole namakáče na naši app MDR Serbia a vyzotiš našich sociálnych sečach.

0: No, z čo zajčo váš kafej juž upili, píšťo zúžem kafej a kak dej ten byš?
1: Ja rada kafej pijem, to je moje živinské eleksie. Ráno ga stávam, trebam veliku tasku kafeja po obježe teke ešte raz. Ja pijem ten kafej z nieco bielem, ze zmiatenu alebo mlokom, což ono mám.
2: Zvětšego gotujem sebe kafe z francouzského presu abo z filterovou mašinu. Gašio teke možno, ten sebe zvarjom turkojský kafe.
3: Ja nepijom cesto kafe, ale gašio raz pijom, pen rada přicinijom smetanu velike.
4: Ja veľkin rad kafe pijom. Mej najľubší variant to je kafe latte s kokosovým mlokom, a také nieco sladkého k tomu jest, či ja ľubujem.
0: Ja, to sme sa žinca všašali v Serbách. Všetci na jo a žinca jo žen kafeja. Co godla ten kafe tak ľubujeme, no se vie, da tie substance venjom v kofeínie bužo také net to grono. Ja ga musím přijúdať, že ja sám nepijom kafe, ten čo mier pičku na učobu, ale veselím se, až mogu skrýt neraz, kráž tož ten serský šlaga z toho uskenijom, až texta Helmut Richter. Jo dreme, ja no tu, ja tnu pšavu ľubosť, a to je taký pšavu gerúci kafe, to spiewa ho, nennt NDR-ski Schlagerstar Ingrid Rakitz.

wspomnieszło na italskiego bluesmuzykaria Pino Daniele. Buď to ešte čoch taš posvieše v nazemských feriach, tož búžošo zavisče viele, viele vetmelováš, Jančelske majú vesipnú akciu, což to nastupa a pšose vetmelúšo se s Jančelským utenzíliom, tož to jo šál, triko, abo což kuli mašo, pšipoščelšo to foto napšikvat na museum-jenšvalde.pajc.de a na Jančelskej oklabnice Vesemigo januara budu pan premierovaš te najkreativnejše fota vedkvidejúce vetoga ubežovania Jančajce Around the World. Sú šake lože s Jančajc južo také fota postovali na šakých flakách ve sociálnych mídiach. Around the World žome také zase nienc našeho muziku na svetovom dňu muziky a drogujome do Kanady. The Jerry Cans, jo moda kupka, kateraše zvizujo indigene korenie folk a rock muziku a na zachopienku svišišo tos pet po nocne indigene markantne gjardubove spivanja. Ten titel ten jo pet po nocne vječe.

0: Hallo, ja som Astrid Schramová z Kubina. A ja žicem za mňo rytne spiju, doma rytne jo. Ja som jačuna spivaka z Kubina. My máme v Kubinie kubku. My sme 7 ženský v Kubinie. A my spivame veľkým ráda jačune spive. A oplevame jačunu drastvu. Jo. A tam je veľa serskýho.
1: Ja sa južo jaselím na jačo necásk, až púžašo zase spívaš, Ľuva Astrid. Coraz čoká sa južo deri umenialí k jačonemu spívaniu a také k drastvie. Náš Vúžica film Mec drastvie sme pokazali v Rubinie a což som svišo, je bola živá diskusia, to rád svišem. Vy svišišo v tej diskusie v serskom programie, v tej diskusie o serskej drastvie v našom pínosku Neželu. Neperipak nend ten Jitson is bio, du warst rett.

Joch, to jo ved vás nento stanu a sobou spíval. Kak vážne jo vám popšam, tož ta hinda, to by mě raz interesirovalo lec. Jo, jo spíváš šo, znaješ šo text, ale to je druhý téma. My sme vetogo pijedali maserský štúdium do nosiaštiny v Lipsku, ten ako ju zaceptali, ako ju žo živajú, ten súga vetkronili, eventuálne se pak nento nieco gibio v tej vece. Kaž maša nadali interesu studirovaš sersko rec, abo co šo viežeš vece. Ka slúchaša viče na náš serský program pon Buža o Anja Kochec Švácová v studiu. Jo, was sie jetzt gehört da pro einer Stunde juja mimo a jas ujikam za wasch zas müsli schon nato nam schätze gar nicht jo, co mascha za redna abo nic zage reden jetzt so wam viele jo, wenn a schon Programm ja pisch schon nam WhatsApp ku, abo teke E-Mail ku, den Kontakt nam aka ja scho na rbb-online.de/sorben. Moja mir, jo Gregor Klim, hasch davon.

0: No, z čo začo váš kafej juž upili, píšťo zúžom kafej a kak dej ten byš?
1: Ja rada kafej pijem, to je moje živinský elixír. Ráno ga stávam, trebam veliku tasku kafeja po obieže teke ešte raz. Ja pijem ten kafej z nieco bielem, ze zmiatenu alebo mlokom, což ono mám.
2: Zvětšego gotujem sebe kafe z francouzského presu abo z filterovou mašinu. Gašio teke možno, ten sebe zvarjom turkojský kafe.
3: Ja nepijom cesto kafe, ale gaši raz pijom pen rada přicinijom smetanu velike.
4: Ja veľkin rad kafe pijom. Mej najľubší variant to je kafe latte s kokosovým mlokom, a také nieco sladkého k tomu jest, či ja ľubujem.
0: Ja, to sme so žinca všašali v Serbách. Všetci na jo a žinca jo žen kafeja. Co godla ten kafe tak ľubujome, no se vie, da tie substance venjom v kofeínie bužo teke net to grono. Ja ga musím přijúdať, ja sam nepijom kafe, ten čo mier pičku naučobu, ale verselím se, až mogu skrýt neraz, kráž tož ten serský šlaga z toho uskenijom, až texta Helmut Richter, jo dreme, ja no tu, jad nu pšau ľubosť, a to je taký pšau gerúci kafe, to spiewa ho, nennt NDR-ski Schlagrovestar Ingrid Rakitz.

No jo, ali njetka južo jo zvětšego vetkvičane. Zato hapjaju griberosč, a miščanarje se uderiju po kopicach dogolje, dogolku a kritsku a tike na te uki. Tam ga stojete beve šampionki. Ja som se mogi raz gvú vamava, kak jan te ľužie tam mišče zgeniju, až gríbe rostu. Vetvianošči gronjane, mogi raz jo tých pytajúcich šamplaku viecej, ako tých dobrých pešaku. A toga raz tak jo, runoš gaž nenamakajoš kužde raz púne korb abo tašu, vegoli jo pšecej rydne. Ako žiši sme se jaselili, kaž sme niži pši grobli, abo ve nekakým schovanem rožkupe namakali baňu u kopicu. To sme se vetagali flink takú mau baňu a kiaceru pen doma i uriezali grozne zubato oblico. Do vecov sme zalipali cerjenu papieru a pen stajili do neje svišatu sviecku. Tu ceu groznu kelbu sme štapili na dvícky kev, a okuo togo kova pen pojesnuli bjeve mjech abo pfachtu. A gaš jo buo šma, sme se niži za rogom schovali a cakali, až nechten se pera. Mogi raz sme kšikajúce s tým svišatým čašedvom rozpošili a užjesili te lupkovare. Cesto ale teke tých muských, gaš su se porali čochu pečtapotate ze šenky. Pen ale sme mysali myš spiešne nogi a nic ak na ubiegi. Chichotali a chachotali sme se a se jaselili, gaš jo se nám ráživo, tak je užesenie. Ale teke žúže sme zbierali a kastánie. Voreche sme občesli a udvypali te bieve mlokuvate packy. Te sú byli vesibne dobre, liepša ak cukruje bomse. Mogi raz sme mali pen nerešnej rúce vetr zelených vorechu škorpinu. To se mogao jaden šuru a zezejpu a myš ešte viecej to niž vopšec. A cepta još čakal, až nie sme ciste, ale to sme jomu pen rozkvaduali a pen viecej nebu gramne. Cesto došč, ga sme tiki jomu ve gumne obtrgali te slievky a jabuka za te tykajnce, a nežlicu jomu ukšadnuli ten nevýricky ten dobre pôde, jo von goniu našich golcu na te bome. Tým jo to buo viec a klubo. To nisu trebali sežiš na šulskej vauce a uknuš. No jo, za nich jo to bu pen raz taký vesebne riedne žin. A taký riedne žin, Runoš až jo tyke žinca čochu inakše, nient obspívajú tyke Doris a Bernd. A za nimi žavoščio Herman Ramot, až jo kermuša, ale nic tam nedajo, vendej sebe oblízaš tú suchú gubu.

Jo, to jo, ved vás nen to stanu a sobou spíval, kak vážne jo vám popšam, tož ta hinda, to by mě raz interesirovalo lec. Jo, jo spíváš jo, znáš jo text, ale to je druhý téma. My sme vetogo pijedali masterský štúdium do nosiaštiny v Lipsku, ten ako ju zaceptali, ako ju žo živajú, ten súga vetkronili, eventuálne se pak nento nieco gibio v tej vece. Kaž máš a nadali interesu studírovaš siasko rec, abo co šo viežeš vece. Ka slúchaš a víče na náš siaský program pon Buža o Anja Kochec Švácová ve studiu. Jo, was ich jetzt gehört habe, da pro einer Stunde juja mimo, a ja so muss ich gehören, so was sein, so was das, müsste ich schon nach und nach, schätze gar nicht, jo, so mache ich auch so reden, aber nichts zu reden, jetzt so wam viele, jo, wenn ich schon Programm, ja, pisch schon am WhatsApp-Ku, aber denke E-Mail-Ku, den Kontakt, na, mag ja schon, na, rbb-online.de/sorben. Moja mir, jo, Gregor Klim, hasch davon.